0: bohužel že se nevyšlo, abychom byli Marie. Prým rozdělávám, že jsme do svých parafianských obrán.
1: Благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа,